Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.

0: www.ivan.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

0: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
1: U některých podchodů je dokonce nápis cyklisto se sedí z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplhat až do výše 1500 korun.
0: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice třetí třídy tu prochází opravou. Je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický Sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
2: Sport.
0: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bullu se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás nejteplejší den týdne. Teplotní maxima se vyšplhají k 28 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se dostaneme nejvýše na 26. Sluníčko bude mít opravdu sílu, UV index bude na 6. Pokud budeme delší dobu venku, namažeme se raději opalovacím krémem. K večeru ale začne přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu lokálně přidají přehánky, déšť a bouřky. Napršet by mohlo 5 až 10 mm srážek, v bouřkách i 25.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, dneska vám všichni budou zobat z ruky. Bíci, když ustoupíte v maličkosti, neznamená to prohru. Blíženci, někdy je lepší pokračovat v zajetých kolejích. Raci, vaše výkony porostou jako houby po dešti. Lvi, umíte ostatní dostat na svou stranu. Pany, vy rozhodně nemusíte jet na plný plyn. Váhy, změny do vašeho života přinesou svěží vítr. Štíři, nechte odplout veškerý stres. Střelci, pokud možno, buďte bezprostřední. Kozorozi, máte rádi tradice, ale i věci nevšední. Vodnáři, úsměv a obyčejná vstřícnost mají velkou sílu. A co my ryby, vyhýbáme se toxickým lidem, nenecháme si zkazit pátek ani víkend. Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku, jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo, v MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
2: O, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
1: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
2: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, jo? Že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovicích, kteří to tam dělají, a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku a do

0: půlky z kluku to spadlo, začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou potlak a jednu standardku jsme prostě využili.
1: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
0: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky těch, ale nebývá to 1100, 1200. Bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500, 300. Takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum se stupňujícím časem jsme dostávali do varu. Potom kluky oceňovali za to. Poděkuju fanouškům za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo slyšet ta vazba na ty lidi a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón na střední záložní říká normálně, já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ty lidi zvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám klukům, přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
1: Tak pojďme dát pozvánku na nedělní utkání, kdy a kde máme být.
0: No, my hrajeme venku, hrajeme s Kroměříží s Bečkem z Hanácké Slavie, takže hrajeme v neděli na Hanácké Slavii Kroměříž.
1: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního Molkapu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
0: Jo, děkuji, naslyšenou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že při poslechu hudby během sportu jsme o 15% aktivnější? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás nejteplejší den týdne. Teplotní maxima se vyšplhají k 28 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se dostaneme nejvýše na 26. Sluníčko bude mít opravdu sílu, UV index bude na 6. Pokud budeme delší dobu venku, namažeme se raději opalovacím krémem. K večeru ale začne přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu lokálně přidají přehánky, déšť a bouřky. Napršet by mohlo 5 až 10 mm srážek, v bouřkách i 25.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska vám všichni budou zobat z ruky. Víci, když ustoupíte v maličkosti, neznamená to prohru. Blíženci, někdy je lepší pokračovat v zajetých kolejích. Raci, vaše výkony porostou jako houby po dešti. Lvi, umíte ostatní dostat na svou stranu. Pany, vy rozhodně nemusíte jet na plný plyn. Váhy, změny do vašeho života přinesou svěží vítr. Štíři, nechte odplout veškerý stres. Střelci, pokud možno, buďte bezprostřední. Kozorozi, máte rádi tradice, ale i věci nevšední. Vodnáři, úsměv a obyčejná vstřícnost mají velkou sílu. A co my ryby, vyhýbáme se toxickým lidem, nenecháme si zkazit pátek ani víkend.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
0: Rádio Hana.
1: Přejeme ráno na jedničku. Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané. We'll

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná. Rádio Haná.
1: Raní topka.

0: Tohle je zvuk vašeho rána. Tohle je Rádio Haná, dobrý den.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Takhle si budeme hrát už po 6. hodině na Hané, tedy svým si gon kabáti.
2: Už je to nejmín 200 let.
0: A uvidíme, jestli si právě dneska chytnete soutěžní signál italského leta. Čekáme na Tota Cotugna. Ať se vám dnes daří a usmíváte se celý den, přeje celý tým Rádia Haná. 5 hodin, 55 minut.
3: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Bude 6 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Haná.
6: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách, pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
7: U některých podchodů je dokonce nápis Cyklisto se sední z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplat až do výše 1500 korun.
6: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
4: Místní rádio, místní zprávy.
6: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice 3. třídy tu prochází opravou, je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
4: Sport.
6: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bullu se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
4: Počasí.
8: Víme, jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás nejteplejší den týdne. Teplotní maxima se vyšplhají k 28 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se dostaneme nejvýše na 26. Sluníčko bude mít opravdu sílu, UV index bude na 6. Pokud budeme delší dobu venku, namažeme se raději opalovacím krémem. K večeru ale začne přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu lokálně přidají přeháňky, déšť a bouřky. Napršet by mohlo 5 až 10 mm srážek, v bouřkách i 25. Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově, na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
4: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
4: Letní rádio. Rádio, rádio.
10: Nejlepší hudební výběr.

0: Jsme šťastní, že vás máme u sebe 6 hodin, 6 minut, 28. srpen 2026. A právě dneska poslednímu prázdninovému bátku dáváme ten správný rytmus. Děti si užijí poslední prázdninový takový prodloužený víkend a v úterý zamíří do škol. My míříme i na Facebook Rádia Hana, kde dnes zjišťujeme vaše víkendové plány. Co bude během posledního prázdninového víkendu dělat třeba naše produkční Irenka, Iri?
1: Během posledního prázdninového víkendu budeme mít letní promítání s mými přáteli, to znamená grilování, potom nějaký super film a potom ještě oslavíme narozeniny mé neteře.
0: To zní skvěle, jak to máte vy, co plánujete teď na víkend? Dejte vědět na Facebook Rádia Hana nebo nahrajte zprávu na rádiový WhatsApp, těšíme se.
2: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742

0: Pierce, také JP Cooper. My tady na Rádiu Hona máme rádi rána plná zábavy, informací, hostů a hlavně hudby. Taky proto jste s námi a celý tým Rádia Hana vám přeje, ať dneska večer usnete s pocitem, že celý den, celý ten pátek stál za to. Teď začínáme. Nový den, 6 hodin, 14 minut. Kolegové z dopravní centrály mají i v pátek ráno oči na silnicích, mapují nehody, kolony, policejní hlídky. Podrobnosti ještě na vlnách Rádia Hana před půl sedmou a předtím kalendář.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je pátek 28. srpna a kalendář máme řádně nabitý. Narozeniny slaví zpěvačka Shania Twain, také její mladší kolegyně Leanne Rimes, slovenský rapper Mike Spirit a také sympatický americký herec Jack Black. Známe ho třeba ze Školy roku nebo z Gulliverových cest.
2: Chtěla jsem náramek a ne velkou chlupatou opici.
3: Cože?
0: Přesně před 70 lety v roce 1956 je vyhlášená chráněná krajinná oblast Moravský kras. Takže dneska oslavujeme i macochu a krásnou moravskou přírodu. Svátek má každý Augustín a dnešek je také národním dnem červeného vína. Vychutnejte si pátek 28. srpna do poslední kapky.
1: Rádio Hana, kalendárium.
4: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
4: Jedině na Rádiu Hana.
5: Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
6: Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci,
7: u souseda v Přerově či na tropickém ostrově.
6: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz
7: a naši mobilní apku.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
10: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
11: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
12: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
13: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetář.

0: 30. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Ša.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.

0: 90 až do 1. září. Kaufland.
1: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
2: Rádio Hana.

0: Možná jste se na Moravě narodili, možná jste se sem za námi přestěhovali, možná jste tady na služební cestě, nebo taky na dovolené. Ve všech případech vám přejeme skvostné páteční ráno. Je 28. srpna, což je velký den pro fotbalisty Kozlovic na Přerovsku. Po středečním postupu přes Karvinou v poháru se dneska dozví svého dalšího a s velkou pravděpodobností prvoligového soupeře. Tak do Kozlovic spolu zavoláme už po 6:30, na to se moc těšíme. A teď v 6:25 dostáváme nové info z naší meteocentrály. Dobré ráno do Olomouce, do Záhřebu, také do Holešova, ranní teploty 13 až 16, přes den polojasno anebo vysoká oblačnost a teploty 26 až 30.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z D55 anebo z Rýmařovská. Dobré ráno za volanty. Děkujeme policistům za ranní hlídání provozu. Právě teď dohlíží na provoz v Olomouci na Lipenské ukruháče. Další hlídka na 34. kilometru D55 u Otrokovic. A připomínáme i neúnavné stacionární radary. Povolenou rychlost hlídají například v Ondřejově u Rýmařova, také mezi Valmezem a Bystříčkou u Brňova. Milé dámy, vážení páni, i v pátek ráno jedeme s vámi.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: 4 minuty po půl sedmé, aktuální čas, tedy 6 hodin a 34 minuty, vstáváme s vámi, dobré ráno, posloucháte Radio Hana. Pravá italská káva, těstoviny nebo sýr, tak to vám o prázdninách dělá radost každý den zdarma od Radio Hana. V našem italském létě už vyhráli desítky z vás ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu, je také Věrka z Kroměříže. Dobré ráno, Věru.
1: Buongiorno, zdravím z Kroměříže, Věra, vyhrála jsem kávičku, díky moc. Italské léto na Hane je super. Hrajte, máte šanci.
0: Tak do Kroměříže Věrce přejeme fantastické ráno na vlně 88,4 FM. Věrka už letos o prázdninách vyhrála. Dneska to můžete být právě vy, dalšího výherce poznáme už po 6:45. A předtím voláme na místo, které šokovalo ve středu všechny fotbalové fandy.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Jsme vaše fotbalové rádio, musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku, jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo, v MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
3: No, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
0: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
3: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, jo? Že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovicích, kteří to tam dělají a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku a do druhé půlky z kluku to spadlo. Začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou pod tlak a jednu standardku jsme prostě využili.
0: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
3: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky těch, ale nebývá to 1100, 1200, bývá

0: na nedělní utkání, kde a kde máme být?
1: No, my hrajeme venku, hrajeme s Kroměříží s Bečkem z Hanácké Slavie, takže hrajeme v neděli na Hanácké Slavii Kroměříž.
0: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního Molkapu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
1: Jo, děkuji, naslyšenou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
9: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
12: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz
14: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
15: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
16: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
2: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

Počátku skoro jasno nebo polojasno, později vysoká oblačnost, teploty do 30 stupňů Celsia. To je páteční počasí pro naši krásnou Moravu. Pro zajímavost, jaká je dnešní předpověď pro italské Bergamo, kam s rádem Haná můžete vyhrát luxusní zájezd. No, relativně podobná je ta předpověď. Na Apeninách dnes 28 stupňů, polojasno nebo oblačno a místy bouřky. Italské léto jsme si na Rádiu Haná naprosto všichni zamilovali. Celé prázdniny hrajeme největší italské hity, zjišťujeme o nich zajímavosti, rozdáváme italské dárky a někoho z vás pošleme na skvostný pobyt v Itálii. Soutěžíme právě teď. Vemte do ruky telefon, volejte Rádiu Haná 585 22 55 88. Co se stane, když se dovoláte? Okamžitě vyhrajete balík pravé italské kávy a budete ve hře také o hlavní cenu, o zážitky a o poznávačku italského historického města Bergamo. A hrát nám u toho bude jeden z největších italských hitů, který vznikl teda ne v Itálii, ale on vznikl v Kanadě, když zpěvák Toto Cutugno, když si koncertoval v Torontu pro své krajany, tak se na ně z pódia díval a řekl si, já pro ně musím napsat písničku. A ještě ten týž večer po tom koncertu se prý posadil do tamní italské restaurace, do ruky vzal tušku, kytaru a postupně vzniklo tohle. L'Italiano, už voláte?

0: 6 hodin 52 minuty za 8 minut, 7 hodin, páteční ráno s Rádiem Hana, italské léto, Toto Cotugno, l'Italiano a Vláďa z Poličky. Dobré ráno, zdravím na Svitavsko, Vláďo.
1: Zdravím taky.
0: Jak se dneska spalo, v kolik budíček? Co, v kolik se vstával?
1: No já jsem od 5 zůru.
0: No tak to jsme na tom stejně, to je v pohodě. Jak dobře umíte, Vláďo, italsky?
1: Vůbec.
0: Takhle, možná pojedete na pobyt do Bergama, takže malý test, co znamená, když Ital řekne pasta. Pasta.
1: To bylo nějaký těstový.
0: Těstový, ano, ano, přesně. Buongiorno.
1: Dobrý den.
0: Ano, ježišmar, ty už tam můžete vyrazit rovnou. La vita è bella. La vita è bella. Co znamená?
1: Ne, ne, to nevím.
0: La vita je život a bella? Život je krásný, ale pozor, pozor, Vláďo, to nejtěžší nakonec. Když se na vás Ital podívá a řekne pizza.
1: No, tak to není, no to bych ti zase nějakou pizzu.
0: Přesně. Italské léto, Rádia Hana má pro vás další balík luxusní italské kávy, Vláďo, a možná právě vám v úterý zavoláme, že vyhráváte luxusní pobyt v italském Bergamu. No, zasloužil byste si ho, protože ta slovní italská zásoba na tom není zas tak špatně, co říkáte?
1: Dobře.
0: Děkujeme, že nás ladíte na Svitavsku. Užijte si závěrečný prázdninový víkend a jsme v kontaktu, dobře?
1: No, díky, hezký den.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: naše fenomenální ráno pokračuje. Vysíláte s námi také vy na vlnách Rádia Haná, také Vláďa z Polečky na Svitavsku. Vláďo, ještě jednou zdravíme, dobré ráno.
1: Tak já poslouchám Rádio Haná každý den, je to super rádio. S manželkou posloucháme, kam perfektní muzika, jsme rádi a díky za italské léto.
0: My děkujeme, že posloucháte, že vás máme u sebe. Po 7. hodině spolu prozkoumáme vaše víkendové plány.

0: A další soutěžní signál v italském létě bude Gigi. 6.58, pojďme na zprávy.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout zprávy. Začínáme právě teď. Je pátek 28. srpna. Otec už nežil, ale syn jeho ZTP parkovací kartu využíval dál. Olomoučtí strážníci ve středu na hlídce spatřili na horním náměstí auto s průkazem přepravy osoby těžce zdravotně postižené. Zkontrolovali to.
4: Jelikož se setkáváme s případy, kdy lidé těchto průkazů zneužívají, o čem svědčí i více jak 30 zjištěných přestupků během tohoto roku, tak strážníci auto následně zastavili. Samotný řidič průkaz hlídce předložil a po jeho zhlédnutí byla zjištěna jeho platnost do konce roku 2015. Muž k tomu ještě dodal, že průkaz byl vystaven na jeho otce, který zemřel. Celý případ tak poputuje ke správnímu orgánu pro podezření ze spáchání několika přestupků.
3: Řekl komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Volby a je na výběr jen jedna kandidátní listina. I to se může stát. V 93 obcích Olomouckého kraje byla do nadcházejících říjnových komunálek podána jen jedna kandidátka. Zajímavý protipol najdeme v obci Řídeč na Olomoucku. Tady je zaregistrovaných rekordních 14 kandidátních listin a každá však obsahuje pouze jedno jméno, píše ČTK. Ve větších městech kraje je výběr širší. Například v Olomouci kandiduje 13 uskupení, v Prostějově 10. Celkově se v kraji ohlasy voličů utká přes 13 000 kandidátů. Připomeneme, že volby do zastupitelstev obcí budou 9. a 10. října.
2: Sport.
3: Před branami čtvrtfinále skončila cesta stolního tenisty Jiřího Martinka na turnaji světového okruhu v Olomouci. Poslední český zástupce v mezinárodním podniku prohrál ve třetím kole 2-3 na sety s nasazenou šestkou Isaacem Kvekem ze Singapuru. A ještě pro vás máme informaci o běžecké akci, která je i velkou pomocí. Smetanovy sady v Šumperku hostí tuto sobotu čtvrtý ročník charitativního závodu, který pořádají hasiči. Běhej s IZS pro Elišku. Vítěžek ze startovného pomůže dceři místního hasiče s financováním nákladných rehabilitací a léčby atrofie mozku.
5: Je to letos pořádáno pro dívenku Elišku Dorňákovou. Je to dcera našeho kolegy. Akce se pořádá v Šumperku ve Smetanových sadech tuto sobotu. 29.8.2026 od 7.30 hodin. Registrace jsou online do pátku do 12 hodin, poté se dá registrovat na místě v den závodu.
3: Zve běžce a fanoušky šumperský hasič a pořadatel závodu Běhej s IZS Jaroslav Hýbl. Podrobnosti na webu běhejsizs.cz.
2: Počasí.
0: Dámy, dnes počasí na letní šaty taky na baleríny a chlapy počasí na kraťasy a taky na sandále. Dnes zpočátku slunečno, přes den postupné přibývání oblačnosti, letní teploty a v noci budeme mít zalito. Více právě teď víme, jak bude. Dnes na Moravě zpočátku skoro jasno anebo polojasno. Později oblačno nebo vysoká oblačnost a denní teploty 26 až 30. Po nočním dešti se pak zítra probudíme do posledního prázdninového víkendu. V sobotu proměnlivá oblačnost, většinou polojasno, místy přehánky teploty 23 až 26. V neděli 25 až 28 stupňů a polojasno nebo oblačno.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z D55 anebo z Rýmařovská. Dobré ráno za volanty. Děkujeme policistům za ranní hlídání provozu. Právě teď dohlíží na provoz v Olomouci na Lipenské u Kruháče. Další hlídka na 34. kilometru D55 u Otrokovic. A připomínáme i neúnavné stacionární radary. Povolenou rychlost hlídají například v Ondřejově u Rýmařova, také mezi Valmezem a Bystříčkou u Brňova. Milé dámy, vážení páni, i v pátek ráno jedeme s vámi.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Top hity, top ráno, top posluchači, děkujeme, že si vzájemně děláme společnost a v pátek ráno 28. srpna v kalendáři s rádiem hná jméno Augustín, o víkendu budou slavit Evelíny i Vladěny, za chvilku pro vás v rádiu hná horoskopy nebo také tipy, jak po dovolené snadno zvládnout návraty do práce, tomu se už po půl osmé bude věnovat náš letní servis a teď v 7.11 se zase vracíme na Facebook rádia hná, zase klikáme na náš rádiový WhatsApp, kde se s námi a kde spolu řešíme, jak si užijete poslední prázdninový víkend. Posluchač Milan ho sice stráví ve službě, ale už potom v úterý se svou ženou odlétá na týden do Albánie. Tak Milane, zdravíme, přejeme parádní dovču. Vlaďka plánuje výlet po jižních Čechách kolem rybníků, potom zamíří na Příbramsko do Višňové, kde se natáčeli Chalupáři. A Ivana vyráží teď o víkendu na vodu do kempu k Litovli. A co vy? Kde si užijete poslední prázdninovou sobotu a neděli? Příští týden v úterý už začíná škola. Pište nám na Facebook Rádia Hná nebo nahrajte hlasovku na náš rádiový WhatsApp. Mobil máte, ne? Mluvit umíte? Tak šup, otevřít, nahrát, poslat. Těšíme se.
1: WhatsApp Rádia Hná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37

0: Dobře víte, že posloucháte Rádio Haná 7 hodin 18 minut. S dětmi spěcháme na poslední den příměšťáku, příměstského táboru. S dospěláky možná spěcháme do práce nebo na příjemnou ranní snídaní s kámoškou, s kamarádem. Ano, ten jde tam v pátek ráno, ta zas jde tamhle. A všichni se těšíme na závěrečný prázdninový víkend. Ten má být většinou polojasný anebo oblačný s teplotami ve směs kolem, no plus minus kolem nějakých 26 stupňů Celsia v sobotu i v neděli. Na počasí pro dnešek pro 28. srpen se spolu zaměříme před půl osmou na Rádio Haná. Z nich nám také Ronan Keaton nebo Backstreet Boys. A předtím horoskopy a Martina. Hezké ráno.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Haná.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, dneska vám všichni budou zobat z ruky. Víci, když ustoupíte v maličkosti, neznamená to prohru. Blíženci, někdy je lepší pokračovat v zajetých kolejích. Raci, vaše výkony porostou jako houby po dešti. Lvi, umíte ostatní dostat na svou stranu. Pany, vy rozhodně nemusíte jet na plný plyn. Váhy, změny do vašeho života přinesou svěží vítr. Štíři, nechte odplout veškerý stres. Střelci, pokud možno, buďte bezprostřední. Kozorozi, máte rádi tradice, ale i věci nevšední. Vodnáři, úsměv a obyčejná vstřícnost mají velkou sílu. A co my ryby, vyhýbáme se toxickým lidem, nenecháme si zkazit pátek ani víkend.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Všichni tady v Rádiu Haná jsme samozřejmě k dispozici právě vám. A když nám dáte prostor, s radostí s vámi budeme od rána do večera. Dnes 28. srpen, pátek, prázdniny ve finále. A spoustě z nás se po dovolené tak nějak nechce vracet do práce, co? Jak to vyřešit a pomocí čeho to zvládnout? My pro vás máme top 4 tipy a možná bude i jeden navíc, jak to zvládnout po prázdninách návrat do práce. V našem rádiu se na to zaměříme už po půl osmé. A teď přesně v 7:30 v našem ranním scénáři máme dopravu i počasí. Všechno jsme pro vás.

0: společnost Doprava. Nehoda v Olomouci, také policie na Prostějovsku. Víme, jak se jezdí tady. Dobré páteční ráno. V Olomouci je pozor na ranní bouračku, na silný provoz. Bouračka auta a motorky teď na Dolní Novosadské, přibližně na úrovni hřiště Nových Sadů. A kde jsou teď policejní hlídky? V Olomouci u autobusáku na Tovární nebo mezi Prostějovem a Ohrozimí u Mostkovic. Jeďte opatrně a s námi.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.

0: 6 minut po půl 8, v pátek ráno nás do varu na vlnách Rádia Haná dostává kapela Boston, po ní také Maroon 5 nebo Krištof. A teď na vás všechny slíbená otázka a taky rada. Nás zajímá, jak po dovolené zvládáte návraty zpátky do práce.
1: Rádio Haná a letní servis.
0: Mně se tak nechce. Tohle si možná říkáte na konci dovolené před návratem do práce. Máme pro vás top 4 tipy, jak to společně zvládnout.

0: Na šichtě zase poslouchejte naše rádio, protože spolu nám to ubíhá líp.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná.
2: Nová sezóna

0: kaufland.cz. Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
7: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Rádio Hana.
11: Dobré ráno.

0: Láska, Maroon 5, This Love, nahané 2 minuty po 7:45. Dobré ráno, milujeme taky hokej. Olomouckým Kohoutům se včera v přípravě na extraligu moc nedařilo. S Vítkovicemi prohráli 1-4. Další hokejové info chystáme do zpráv rádia Hana před 8 hodinou dřív než ostatní. Dneska tady je 28. srpen, poslednímu prázdninovému pátku spolu dáváme ten správný rytmus. Děti si užijí poslední prázdninový prodloužený víkend, ještě v pondělí mají volno a v úterý potom zamíří do škol. A my teď 8:45 míříme i na Facebook Rádio Hana. Vysíláte s námi, zjišťujeme tam vaše víkendové plány. Napište i vy, co máte teď o víkendu v sobotu, v neděli v plánu, na co se těšíte, taky na koho. No a že kolem studia prošla i naše produkční Irenka, tak zjistíme i její plány. Irenko, teď víkend, co budeš dělat?
1: Během posledního prázdninového víkendu budeme mít letní promítání s mými přáteli, to znamená grilování, potom nějaký super film a potom ještě oslavíme narozeniny mé neteře.
0: To zní skvěle. Jak to máte vy, co plánujete na víkend? Pište na Face a vysílejte s námi. Hana přeje dobré ráno. Máte chuť na Aerosmith?
2: Rádio Hana.

0: Ano, je to ona. Ve vysílání Rádia Hana se vám s radostí věnuje Taylor Swift. 7 hodin a 55 minut. Dobré ráno vám přejeme. Pravá italská káva, těstoviny nebo sýry vám o prázdninách dělají radost každý den zdarma od Rádia Hana v rámci našeho italského léta. Italské léto dneska už vyhrál posluchač Vláďa Spoličky. Vláďo, dobré ráno.
1: Tak já poslouchám Rádio Hana každý den, je to super rádio. S manželkou posloucháme, kam perfektní muzika, jsme rádi a cítím za italské léto.
0: Moc si toho vážíme. Vláďa od nás dneska ráno před 7 hodinou dostal takový malý italský test. Jak se s ním poradil, připomeneme po 8 hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A bude se dál zpívat. Z Radia Hana pro vás nejlepší hudební výběr pro páteční ráno. Šebuzí MIG 21.
3: Jak snadné je žít.
0: A další signál pro soutěž italského léta Radia Hana se jmenuje L'amour toujours. Italské léto Rádia Hana se pomaličku dostává do finále, více o něm na webu Rádio Hana.cz. Ještě stále se můžete zapojit a vyhrát pobyt v krásném historickém Bergamu. Zprávy dřív než ostatní Tomáš Gottwald, 7.55 právě teď.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
5: Zprávy Rádia Hana.
6: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Je pátek 28. srpna. Ať si mohou děti v Olomouci hrát a rozvíjet se, město připomnělo druhou letošní výzvu Fondu pomoci olomouckým dětem. Nízkopříjmové rodiny mohou získat příspěvek až 5000 korun na kroužky, tábory nebo kurzy pro děti do 19 let. Detaily najdeme na webu olomouc.eu.
7: Olomoucký kraj aktuálně.
6: Dál rostou ceny benzínu a nafty v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 se tu nyní prodává v průměru za 42 korun. Před týdnem byl asi o 20 levnější. O 70 haléřů na litru zdražila v Olomouckém kraji nafta. Ta teď stojí v průměru 45,80.
7: Blansko aktuálně.
6: Objížďky pro autobusy a vozy integrovaného záchranného systému v Blansku spojené s revitalizací oblasti Palava končí. V rámci obnovy rekreační oblasti pro ně bude úsek na silnici z Blanska směrem na Češkovice od září opět průjezdný. Pro osobní automobily však omezení v oblasti Palavy v Blansku nekončí. Řidiči osobních vozidel musí počítat s objízdnou trasou přes Těchov i v následujícím období, a to do listopadu, píše o tom web Blanska.
5: Sport.
6: Druhý zápas se mladým českým hokejistům na turnaji pěti zemí ve Finsku povedl. Po úvodní porážce se Švédskem 1-2 tentokrát vyhráli, a to nad domácími. Česko přemohlo finskou 20-ku 5-0. Dnes hrajeme od 17.30 se Slovenskem. V hokeji ještě mrkneme na včerejší přípravné zápasy před novou sezónou. Jak se dařilo klubům z našeho regionu? Přerovští Zubři porazili 5-3 Třebíč, prostějovští Jestřáby smetli 6-1 Opavu a olomoučtí Kohouti padli 1-4 s Vítkovicemi. A jdeme dál, podíváme se na basketbal. Na úvod porážka. Čeští basketbalisté podlehli v prvním utkání skupiny G před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2029 Belgii 81-92. V neděli je čeká další střet. Svěřenci kouče Luboše Bartoně vyzvou v Praze Norsko.
5: Počasí.
0: Dnešní počasí jednou větou? Zpočátku slunečno, přes den postupné přibývání oblačnosti, horko a v noci nás osvěží letní déšť. Víme, jak bude. Dnes na Moravě zpočátku skoro jasno anebo polojasno, později oblačno nebo vysoká oblačnost, denní teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v noci má pršet. V sobotu promědlivá oblačnost, většinou polojasno, místy přehaňky, teploty 23 až 26, nedělní teplotní maxima mají být mezi 25 a 28 stupni a závěr víkendu má být polojasno. Jasný nebo oblačný. Nehoda v Olomouci, také policie na Prostějovsku. Víme, jak se jezdí tady. Dobré páteční ráno. V Olomouci je pozor na ranní bouračku, na silný provoz. Bouračka auta a motorky teď na Dolní Novosadské, přibližně na úrovni hřiště Nových Sadů. A kde jsou teď policejní hlídky v Olomouci u autobusáku na Tovární nebo mezi Prostějovem a Ohrozimí u Mostkovic? Jeďte opatrně a s námi.
5: Rádio Hana. Dobré. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
5: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Pecho Boys budou mít ve vysílání Rádia Haná vždycky své šestné místo. Jejich Hearts z 80. let, Mac 21, také Katy Perry a své Roar nám bude zpívat už za pár vteřin. 8 hodin, 6 minut, dobré ráno. Polojasno nebo vysoká oblačnost, teploty do 30 stupňů Celsia, to je páteční počasí pro Moravu. Pro zajímavost, jaká je dnešní předpověď pro italské město Bergamo? Kam s Rádiem Haná můžete vyhrát luxusní zájezd? Tak v Bergamu dneska relativně podobně jako tady u nás, na Apeninách 28 stupňů, polojasno anebo oblačno, jen oni tam místy počítají s bouřkami. Italské leto na Hané jsme si všichni zamilovali, celé prázdniny hrajeme největší italské hity, zjišťujeme o nich zajímavosti, rozdáváme italské dárky a někoho z vás pošleme už příští týden v úterý na skvostný pobyt do Itálie, do Bergama. Dnešní ranní kolo, ranní soutěž jsme si užili po 6:45. Vstával s námi takhle brzo Vláďa z poličky a trošku jsme si ho prozkoušeli. Co znamená, když Ital řekne pasta? Pasta.
1: To bylo nějaký těstový.
0: Těstový, ano, ano, přesně. Buongiorno. Ano, ježišmarj, ty už tam můžete vyrazit rovnou. La vita è bella. La vita è bella. Co znamená?
1: Ježiši, to nevím.
0: La vita je život a bella? Život je krásný. Ale pozor, pozor, Vláďo, to nejtěžší nakonec. Když se na vás Ital podívá a řekne pizza.
1: No, tak to nevím, teda, no to bych chtěl si nějakou pizzu.
0: Přesně. Italské léto, Rádia Haná má pro vás další balík luxusní italské kávy, Vláďo, a možná právě vám, v úterý zavoláme, že vyhráváte luxusní pobyt v italském Bergamu. No, zasloužil byste si ho, protože ta slovní italská zásoba na tom není zas tak špatně, co říkáte? Děkujeme, že nás ladíte na Světovsku. Užijte si závěrečný prázdninový víkend a jsme v kontaktu, dobře?
1: No, díky, hezký den.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Na vlnách Rádia Hrá v pátek ráno zdravíme také do moravských zoologických zahrad jako tygřice, jako lvice, jak křičí Katy Perry své Roar. V 8.15 na Rádiu Hrá máme mradi, rána plná zábavy, informací hostů a hlavně hudby, taky proto jste s námi, celý tým Rádia Hrá vám přeje, ať až dneska večer usnete, tak ať máte ten pocit, že celý ten dnešní krásný den stál za to. Je 8:45, kolegové z dopravní centrály mají taky teď oči na silnicích, mapujeme nehody, kolony i policejní hlídky. Podrobnosti o tom rozhodně ještě před 8:30. Předtím se podíváme do kalendáře. Oslavenců je dnes víc než dost.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je pátek 28. srpna a kalendář máme řádně nabitý. Narozeniny slaví zpěvačka Shania Twain, také její mladší kolegyně Leanne Rimes, slovenský rapper Mike Spirit a také sympatický americký herec Jack Black. Známe ho třeba ze Školy roku nebo z Gulliverových cest.
2: Chtěla jsem náramek a ne velkou chlupatou opici.
3: Cože?
0: Přesně před 70 lety v roce 1956 je vyhlášená

0: a chráněná krajinná oblast Moravský kras. Takže dneska oslavujeme i macochu a krásnou moravskou přírodu. Svátek má každý Augustín a dnešek je také národním dnem červeného vína. Vychutnejte si pátek 28. srpna do poslední kapky.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: www.hana.cz. Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
2: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
3: Včera ráno přišlo.

0: až do 1. září. Kaufland.
1: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
2: Je konec. Víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

jste se sem přestěhovali, možná jste tady na služební cestě, nebo taky na dovolené, ve všech případech vám přejeme skvostné páteční ráno, je 28. srpen. Velký den pro fotbalisty Kozlovic na Přerovsku, po středečním postupu přes Karvinou v poháru se dneska dozví své

0: Dobré ráno do Olomouce, taky do Šternberka, do Uničova, do Velkých Opatovic a nebo do Přerova. Tady jsou ranní teploty mezi 13 a 16 stupni. Přes den nás zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně i vysoká oblačnost a denní teploty 26 až 30. Doprava. Bezkonkurenčně nejlepší věta, kterou z našeho dopravního servisu slyšíme nejraději, je, že na Moravě jezdíme bez vážných nehod. A přesně takhle to je v pátek ráno. Děkujeme policistům za hlídání provozu. Policejní hlídka teď v Olomouci na Velkomoravské hlídají také mezi Letovicemi a Skrychovem, nebo ve Svitavách na ulici Průmyslová. Také v pátek jedeme s vámi.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: Slza a každý sám ve vysílání Rádia Haná. 3 minuty po půl deváté. Dobré ráno, naše fenomenální ráno pokračuje. Vy určitě nejste sami. Výlet, práce, zahrada, cestování. Jaké jsou vaše víkendové plány? Spolu je zhodnotíme už po 8:45. Mrkneme na Facebook Rádia Haná, kam píšete, kde komentujete, jste super. A teď voláme do obce, kousek od Přerova, která ve středu velmi mile šokovala celý český fotbalový svět.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Jsme vaše fotbalové rádio, musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku. Jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo. V MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
2: No, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
0: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
2: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, jo? Že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovici, kteří to tam dělají, a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku, a do druhé půlky z kluku to spadlo. Začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou potlak a jednu standardku jsme prostě využili.
0: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
2: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky ale nebývá to 1100-1200. Bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500-300. Takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum ze stupňujícím časem jsme dostávali do varu, potom kluky oceňovali, za co poděkuju fanouškům, za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo slyšet, ta vazba na ty lidi, a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón na střední záloží mi říká normálně, já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ty lidi zvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám, klukům přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
0: Tak pojďme dát pozvánku na nedělní utkání, kdy a kde máme být.
2: No, my hrajeme venku, hrajeme s Kroměříží, s Bečkem, z Hanácké Slavie, takže hrajeme v neděli na Hanácké Slavii Kroměříž.
0: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního MOL Cupu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou, a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
2: Jo, děkuji, naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Luskni.cz. Nový mobil.

0: www.itong.eu.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Užili jste si Depešáky z 80. stejně tak jako my v pátek ráno na vlnách Rádia Hana. Bylo 8:45, 8:46. Top hity, top ráno, top posluchači, děkujeme, že si vzájemně můžeme dělat společnost v pátek ráno 28. V kalendáři jméno Augustín, o víkendu budou slavit Evelíny i Vladěny a my opět klikáme na Facebook Rádia Hana, tak na náš rádiový WhatsApp, kde spolu řešíme, jak si užijete právě ten poslední prázdninový víkend. No jo, uteklo to. V pondělí teda ještě děti mají volno, ale v úterý už povalí do školy. Milan ten poslední prázdninový víkend píše na Facebook Rádia Hana, stráví ve službě v práci, ale v úterý se svou ženou odlétají na týden do Albánie. Milane, zdravíme, přejeme parádní dovolenou. Vladka plánuje výlet po jižních Čechách kolem rybníků, potom zamíří na Příbramsko do Višňové, kde se natáčeli Chalupáři. Vladko, ten seriál milujeme, můžeme se na něho dívat pořád dokola. Evžen humla pořád. Taky Bohumil Císař, no Chalupáři, no do Višňové, taky bychom se tam někdy mohli podívat tady s rádem Hana. A Ivana vyráží dneska na vodu do kempu k Litovli, užijte si to. A hlavně co vy, kde si užijete poslední prázdninovou sobotu a neděli? Pište nám dál na Facebook Rádia Hana nebo nahrajte jednoduchou, rychlou hlasovku na WhatsApp. Mobil máte, co? Tak šup, otevřít, nahrát, poslat. Těšíme se na vás.
1: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Devátá hodina před námi, našlo si vás Radio Haná, které poznáte vždy a na první poslech, stejně jako posluchač Vláďa Spoličky, který se dneska zahradil mezi výherce našeho italského léta. Vláďo?
1: Já poslouchám Radio Haná každý den, je to super rádio, s manželkou posloucháme, kam perfektní muzika, jsme rádi a díky za italské léto.
0: My děkujeme, že vás máme u sebe. Dneska mezi 6 a 9 jsme také řešili v ranní topce vaše top víkendové plány. Radili jsme, jak po dovolené zvládnout návraty do práce. A volali jsme do Kozlovic na Přerovskou. Zdejší florbalisté se totiž právě dnes dozví jméno svého pravděpodobně prvoligového dalšího soupeře v českém fotbalovém poháru. Budeme to sledovat a po 9 hodině náš hudební pohár až po okraj naplníme hity a vzpomínkami z jednoho roku.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Těšíte se na kabáty? Zapomínáme na Lvího krále s Eltem Johnem. A ještě vám dlužíme také další soutěžní song italského léta. Čekáme na Gigiho. Bez čekání a dlouhých prodlev právě teď Tomáš Kotvalta nové zprávy na Hané v 8.55 dřív než ostatní.
3: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Jdeme na zprávy. Pětihvězdičkový hotelový rezort může vyrůst u Moravského Berouna na Olomoucku. Hotelový komplex v Nízkém Jeseníku chce vytvořit ostravský investor. Proměnit chce chátrající penzion Gizita v místě. Zatím jde o záměr, píše deník. Světelnou křižovatku ulic Kojetínská a Husova v Přerově čeká modernizace. Práce za skoro 10 milionů korun mají začít v roce 2027 a přinesou ledná věstidla, videodetektory či bezdotyková tlačítka pro chodce i cyklisty. Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Padělání bankovek už přestává být v Česku trend. Česká národní banka zachytila v prvním pololetí 351 padělaných a pozměněných bankovek různých měn. Loni jich ve stejném období odhalila 915.
2: Sport.
4: České volejbalistky uzavřely skupinovou fázi mistrovství Evropy vítězně. V posledním zápase skupiny B přemohly Bulharsko 3-1 na sety. Češky nyní mají na šampionátu 3 dny volna.
2: Radio Haná.
5: S námi máte přehled
3: i v pátek.
2: Počasí.
0: Dámy, dnes počasí na letní šaty, taky na baleríny a chlapy počasí na kraťasy a taky na sandále. Dnes zpočátku slunečno, přes den postupné přibývání oblačnosti, letní teploty a v noci budeme mít zalito. Více právě teď víme, jak bude. Dnes na Moravě zpočátku skoro jasno anebo polojasno. Později oblačno nebo vysoká oblačnost a denní teploty 26 až 30. Po nočním dešti se pak zítra probudíme do posledního prázdninového víkendu. V sobotu proměnlivá oblačnost, většinou polojasno, místy přehánky teploty 23 až 26. V neděli 25 až 28 stupňů a polojasno nebo oblačno.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Bezkonkurenčně nejlepší věta, kterou z našeho dopravního servisu slyšíme nejraději, je, že na Moravě jezdíme bez vážných nehod. A přesně takhle to je v pátek ráno. Děkujeme policistům za hlídání provozu. Policejní hlídka teď v Olomouci na Velkomoravské hlídají také mezi Letovicemi a Skrychovem nebo ve Svitavách na ulici Průmyslová. Také v pátek jedeme s vámi.
2: Radio Haná.

0: Dobré všední a přitom nevšední dopoledne přejeme vám všem. U Rádia Haná začíná Procházka pamětí.
1: Rádio Haná a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
0: A právě ta Procházka pamětí nám udělá dnešní dopoledne naprosto nevšední, protože zaletíme na měsíc, také zvolíme nového lvího krále Hakuna Matata.
3: Podívej, Simbo, všude tam, kam dopadá světlo, je naše království.
2: Pán.
0: Na Simbu se dneska moc těšíme, poslouchejte dál. A teď nás kabáti vezmou do Koloréda. Víte, ve kterém roce Pepa Vojtek zpívá Zbyla na Nováka, změním si svý jméno.
2: Rádio Haná, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Se všemi tady ve studiu, také v redakci, v budově Rádia Haná jsme se shodli, že když slyšíme Eltona Johna, Can You Feel the Love Tonight, tak je nám tak nějak dobře. No ta bene, když je pátek, co? Za poslech Rádia Haná si dneska zasloužíte palec nahoru, posloucháte Procházku pamětí, vracíme vaše vzpomínky.
1: Rádio Haná.
2: Procházka pamětí.
0: Jste naše královny, starší králové, s Eltonem Johnem vzpomínáme na animovaného lvího krále.
3: Podívej, Simbo, všude tam, kam dopadá světlo, je naše království.
0: No jo, Simba, vracíme se do roku, kdy je v českých kinech Simba úplně poprvé. S ním taky jeho táta Mufasa, Zoborožec, Zazu a taky Povedená dvojka, ta Surikata a to prase. Jak se jmenovali Surikata a prase, co vlastně pomohli Simbovi, když ho vyhnali hyeny? Jmenovali se Timon a Pumba.
4: Opakuj po mně. Hakuna Matata.
5: Cože?
6: Hakuna Matata.
0: No, teď to stopneme. Dobře. Víte, co v 90-kovém Lvím královi znamená ono legendární Hakuna Matata? Víte nebo ne? Je pro vás překlad, budeme mít po půl desáté, kdy v Procházce pamětí udělají pořádný rambajs taky Rednecks, DJ Bobo anebo Pretenders. Playlist Rádia Haná je v této hodině složen výhradně z hitů z jednoho roku. Poznáte ho?
1: Rádio Haná a Procházka pamětí.
2: Vrací

0: CZ.
1: Rádio Haná,
0: Skyrock
1: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
0: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu,
0: Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planeta.

0: CCC.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Rádio Hana, procházka pamětí.
7: Hrajeme songy z jednoho roku.
8: Pirát!

0: Časy se mění, to je pravda, ale nejoblíbenější hity našich srdcí zůstávají na Rádiu Haná. Každé všední dopoledne hrajeme speciální hru, která se jmenuje
1: Rádio Haná.
2: Procházka pamětí.
0: Ano, je to procházka pamětí pomocí našich hudebních i dalších nápověd. Máte za úkol odhalit rok, po kterém pátráme. Dneska taky třeba s Eltonem Johnem, který nám už před pár minutami hrál. A s Eltonem Johnem vzpomínáme na tuhle krásnou animovanou pohádku.
3: Opakuj po mně. Hakuna Matata.
4: Cože?
3: Hakuna Matata.
0: Ano, tak dneska jsme si už dali 90-kový soundtrack Lvího krále s Eltonem Johnem. Zeptali jsme se vás, jestli vzpomínáte na Hakuna Matata. A dali jsme vám otázku. A ta zněla. Na přemýšlení máte 5 vteřin, pak pustím odpověď. Co Velvým královi v tom krásném 90-kovém animáku se Simbou? Co Velvým královi znamená Hakuna Matata? Viděli jste, vzpomínáte? 5, 4, 3, 2, 1. Hakuna Matata je?
3: Hakuna Matata znamená netrap se.
5: Hakuna Matata, ta dvě slovíčka z něj.
3: Hakuna Matata.

0: Možná jste stejně jako my doma měli Lvího krále tehdy na VHSC a tuhle písničku si pamatujete doteď. Dobře, v kinech je Lví král, důležitá nápověda. A další nápověda dnešní procházky pamětí je, že objevujeme tehdy druhou největší jizvu po dopadu kosmického tělesa na měsíc.
1: Tohle je měsíc, přesněji řečeno jeho přivrácená strana. Když ho otočím, uvidíme i odvrácenou stranu měsíce a na ní druhou největší jizvu po dopadu kosmického tělesa v celé sluneční soustavě.
0: Wow, tak o tom nutně potřebujeme vědět víc. O této nápovědě si budeme povídat s odborníkem Pavlem Gatzbilem už po 9:45 ve vysílání Rádia Hana a přidáme taky DJ Boba. Jasně, taky už se nemůžete dočkat letní hymny. Everybody, za chvilku.
2: Rádio Hana a procházka pamětí. Prací.

0: www.hana.cz. Rádio Hana. Jsme online na radiohana.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
7: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značí

0: Těšíme se z vašeho poslechu, s vámi Procházka paměti Rádia Haná, před 10. hodinou už také Magda Trajerová, hezké dopoledne.
1: I tobě, i posluchačům, ahoj.
0: Magdy, řekni, bum digi digi digi bum digi dam.
1: Bund.
0: Ne, počkej, ještě jenom, jo. Bum digi digi digi bum digi dam.
1: Bum digi digi digi bum digi dam.
0: Dobře, I am Think About The Way, dneska Procházka paměti, rok 94. Co ti říká Simba? Magdi, Simba.
1: Simba, no tak Simba. To je přece ten lev, na to jsme všichni koukali, no. Lví král.
0: Mufasa.
1: Ano, to je taky, to je ten záporák z toho Lvího krále.
0: Ne, není. To je Zar. To je Mufasa, je Simbův otec.
1: Jeden Anky, no. Tak to jsem si popletla.
0: Jak se jmenuje ten zoborožec, takový ten papoušek, jak lítá kolem toho Simby?
1: Tak to jsi mě dostal, to nevím.
0: To je Zazu, to je Zazu.
1: Zazu.
0: A potom je tam ještě taková ta povedená dvojka na Lvího krále. Dneska vzpomínáme Procházce paměti Rádia Haná, Surikata a prase.
1: Není jeden Pumba, nebo tak ano, nějak? To prasátko ano, je Pumba, že jo? A tyjo, ta Surikata, to asi nedám dohromady, jak se jmenuje.
0: Timon. A my jsme dneska se v Procházce paměti Rádia Haná taky našich posluchačů ptali, protože vzpomínáme na rok, kdy Lví král je poprvé v českých kinech. Tak jsme se také současně ptali, co znamená to Hakuna Matata. Vzpomínáš si na to?
1: Vzpomínám. To je ta písnička, ne? Hakuna Matata.
0: No a co to znamená? Hakuna Matata.
1: To je něco jako měj pěkný den, nebo něco takového, ne? Takové jako pozitivní heslo to je.
0: Dobře, uvidíme.
2: Hakuna Matata znamená netrap se.
0: Přesně.
1: Hakuna Matata.
0: Hakuna Matata. Hit za hitem. Hit za hitem. Po desáté s Magdou. Hakuna Matata. Daft Punk, Get Lucky, Černasky. Těšíme se i na italské léto Rádia Haná. Možná po desáté, možná ne. Uvidíme. GG.

0: Společně s námi a také s Magdou do vlastně de facto posledního pátečního prázdninového dopoledne.
1: Je to tak, no.
0: Tyjo.
1: Máš to samé P, poslední prázdninový pátek.
0: Toto uteklo. 9.57, Tomáš Gottwald.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: A už k vám letí další zprávy, díky, že nás posloucháte. Fotbalový Andrův stadion v Olomouci se pyšní nejvyšší možnou kvalitou hrací plochy. Trávník na Andráku získal od oficiálního hodnotitele pro ligovou fotbalovou asociaci plných 5 hvězd po prověření kvality hry a vlastností trávníků. Podrobnosti má web report.cz.
4: Olomouc aktuálně.
5: Řidiči pozor na rychlost, průběžný dohled strážníků na dodržování dopravních předpisů v ulicích Olomouce pokračuje. Městská policie Olomouc informuje, že dnes strážníci kontrolují dodržování povolené rychlosti řidičů, a to na ulicích Volkrova a Hamerská.
4: Vysíláme aktuální zprávy.
5: Hrozí další bouřky v Česku. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami na dnešní odpoledne a noc na sobotu. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a dále sever Olomouckého kraje a severozápad Moravskoslezského kraje. Hrozí rozvodnění menších toků.
6: Očekáváme přehánky a bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
5: Současný nejstarší evropský panovník zemřel. Po dlouhé nemoci zesnul norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Od minulého pondělí byl kvůli svému zdravotnímu stavu v nemocnici v Oslu. Na norský trůn nastoupí princ Hákon.
3: Sport.
5: Odložený zápas o postup do hlavní části tenisového Grand Slamu US Open dnes čeká předního hráče prostějovského klubu Dalibora Svrčinu. Včera se na kurt nedostal kvůli dešti. Svého soupeře Američana McDonalda vyzve tedy v kvalifikaci dnes po 17. hodině.
3: Počasí.
0: Dnešní počasí jednou větou? Zpočátku slunečno, přes den postupné přibývání oblačnosti, horko a v noci nás osvěží letní déšť. Víme, jak bude? Dnes na Moravě zpočátku skoro jasno anebo polojasno, později oblačno nebo vysoká oblačnost, denní teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v noci má pršet. V sobotu promědlivá oblačnost, většinou polojasno, místy přehaňky, teploty 23 až 26, nedělní teplotní maxima mají být mezi 25 a 28 stupni a závěr víkendu má být polojasný nebo oblačný.
3: Doprava.
0: Aktuální dopolední doprava pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady momentálně v Olomouci, taky na dálnici mezi Vyškovem a Olomoucí a nebo v Zábřehu. Olomouc, Prostějov, Vyškov, Rousínov, Moravský Beroun, aktuálně bez nehod, je to super. Policie teď na 22. kilometru dálnice z Vyškova na Olomouc před Prostějovem. Na bezpečný provoz dohlíží také v Zábřehu za Kruháčem na výjezdu na Postřelmov. A ještě další hlídka, info přímo od vás, pozor, policie na příjezdu od Lipníka po Staré do Přerova. Jeďte s námi a bez pokut.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: S námi sami nikdy nejste, ladíte Rádio Haná. Máte pocit, že dneska v práci nebo v životě prostě nic nestíháte? Hoďte to za hlavu, stává se to i těm nejlepším. Pojďme si povědět jeden takový příběh, který se váže k 28. srpnu, tedy k dnešnímu datu. Roku 1830 proběhl ikonický závod mezi úplně první americkou parní lokomotivou a koňským potahem. Mašina sice zpočátku s přehledem vedla, jenže pak ji spadl řemen u ventilátoru, ztratila parní tlak a kůň těsně před cílem předhonil. I když tak technologie tehdy dostala od živého koně na frak, s parními stroji jsme to nevzdali a ty brzy ovládli svět. Takže i když se vám dneska technika nebo tempo trochu seká, nezoufejte. Důležité je nevzdávat to. My vám pro lepší náladu navíc budeme hrát ten nejlepší hudební výběr.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD.

0: BeavID.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BeavID, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BeavID-Olomouc.cz.
2: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
3: Rádio Hana.

0: Víkend je za dveřmi, na Rádio Hana víme, jak si ho užít.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Prázdniny můžeme stylově zakončit například v Olomouci ve Smetanových sadech. Tady v sobotu proběhne šantovka Family Day. Bude Michalne svatba, bubenická show, planetárium, vědecké pokusy, sportovní

0: i víkend vy.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
6: Legenda, která psala historii české rockové scény.
5: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
6: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
5: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
6: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
5: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
11: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
12: Schořela mi kulma.
13: To vyřeším.
14: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
16: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz. Předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Benson Boone a jeho Mystica Magical na rádiu Hana v překladu mysticky magický. My doufáme, že v něčem magický a užitý pro vás bude i dnešní pátek. Společně jedeme na vlně nejlepšího hudebního výběru a pojedeme dál i po 11. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Někdy příště od Katapultu.
2: Někdy

0: soutěž o těstoviny odstartuje Gigi D'Agostino. No tak tuhle pecku, myslím, poznáme všichni, tak nás dál poslouchejte, ať vám to neuteče. My vám teď, dříve než ostatní, přinášíme naše zprávy. Je 10 hodin a 54 minut.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u dalších zpráv. Zavítáme do olomoucké zoo. Hejno plameňáků se v zahradě rozrůstá. Vylíhlo se tu 7 mláďat a všechno se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců.
1: Prostějov aktuálně.
3: Agent 158 se po roce vrací do Prostějova. Oblíbená preventivně zábavní akce představí před novým školním rokem tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově dynamické ukázky záchranářů, policistů, hasičů i armády. Letošní novinkou je spojení volně přístupné akce Agent 158 s festivalem Chutě kraje. Návštěvníky také čekají nejen ukázky jednotek integrovaného záchranného systému, ale taky regionální speciality či vystoupení sportovce a dobrodruha youtubera Jana Hanka. Přepište mapy. Prezident Spojených států Donald Trump podepsal výnos o přejmenování jezera Ontario, jímž vede hranice Spojených států a Kanady, a to na americké jezero. Krok vnímá Kanada jako provokaci v současné obchodní válce a zůstane u původního názvu, píše o tom ČTK.
2: Sport.
3: Boj o medaily čeká moderního pětibojaře Matěje Lukeše. Na mistrovství světa v Číně se dostal do finále disciplíny. Obhájce bronzové medaile dnes ovládl semifinálovou skupinu A. O medaily bude ve finále soupeřit v neděli.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, užijeme si skoro jasný až polojasný den, až k večeru se nám ale začnou na obloze honit mraky. Nejvyšší teploty vystoupají k 27 až 31 stupňům. V noci by nám pak mohly přijít bouřky a déšť. Zítra čekáme hlavně oblačno, postupně během dne by se to mohlo roztrhat až na polojasno. Lokálně se může vyskytnout nějaká ta přehánka, a to hlavně na horách. Teplotní maxima vyšplhají k 23 až 27 stupňům.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Nefunkční semafory nám hlásíte v Olomouci na křižovatce třídy Svobody a Havlíčkovi u zastávky Okresní soud. Tak tady opatrně. Zpomalíme raději i na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek za exitem Bělotín. Je tady ostavené auto na krajnici. Hlásíte nám policejní hlídky, stojí na D1 na exitu Bělotín, v Držovicích v ulici Konečná. Máme je taky v Olomouci v ulici Okružní a v Bruntále v ulici Opavská. To bylo naše dopravní info. Další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

Rádio Haná je s vámi i v páteční dopoledne. Taky odpočítáváte poslední hodiny před víkendem v Austrálii a Británii. Pro tenhle stav mají skvělý výraz a říkají pátku takzvaný Poets Day. Je to vtipná slovní hříčka. Slovo poets v angličtině totiž znamená básníci, takže básnický den, jenže je to taky zkratka, která v předkladu nadsazeně a slušně znamená vypadni dřív, zítra je sobota. Na Rádio Haná vám přejeme, aby vám to dneska co nejrychleji uteklo. Sami se vám pokusíme ten čas zkrátit naším nejlepším hudebním výběrem. Za 20 minut taky přineseme náš letní servis.

0: Juhana.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
10: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Vladíte rádio Hana, zpěvačka Pink nám právě dospívala písničku Beautiful Trauma, krásné trauma. To je možná docela výstižný název pro to, co můžeme zažívat, když se vracíme z dovolené. Máme krásné vzpomínky, ale ten střet s realitou prvního dne v práci je prostě tvrdý. My na rádiu Hana to víme a tak jsme si pro vás připravili několik tipů, jak tohle co nejlépe zvládnout. Za 15 minut už pro vás máme taky další zprávy.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Mně se tak nechce. Tohle si možná říkáte na konci dovolené před návratem do práce. Máme pro vás top 4 tipy, jak to společně zvládnout. Po návratu z dovolené domů si, pokud můžete, nechte ještě jeden nebo dva dny volna na aklimatizaci. Po příchodu do kanclu nebo do dílny si nejdřív určete, jaká práce opravdu hoří a jaká ještě chvilku počká. Nestažte se první den všechno dohnat. Nastavte si rozumný plán a dopřejte si pravidelné krátké pauzy. A hlavně nezahazujte všechny prázdninové radosti. Po práci, po šichtě potěší zmrzka, grill, kolo nebo další.

0: stát. Až do 1. září. Kaufland. Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetář.

nás posloucháte cestou na oběd, při jídle, při vaření nebo třeba z postele po noční směně, snažíme se vám na rádiu Haná naším výběrem kápnout přesně do noty. A to doslova. Dál pro vás připravujeme mix hitů, prověřených lety, žhavých novinek i českých pecek, se kterými si prostě rádi zaspíváme. Pojďme si dát takovou malou ochutnávku toho, co nás čeká po 12. hodině. Hit za

0: žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune asi 300 zaměstnanců. Kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Píší o tom veřejnoprávní média.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dál pro vás sledujeme vyšetřování pádu 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku. Policie oznámila, že pracuje s několika vyšetřovacími verzemi. Nezdělila s jakými, ale po jejich prověření rozhodne, zda pád bude řešit jako trestný čin. Historicky první pád větrné elektrárny v Česku způsobil škodu kolem 200 tisíc korun. Trosky nefungujícího zařízení už technici odklidili a radnice v Podštátu teď požaduje kontrolu zbývajících tří větrníků ve větrném parku. V místě události. Dále to sledujeme.
1: Sport.
3: Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi a uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.
1: Počasí.
4: Hrmíli po svatém Bartoloměji bude podzim dlouhý a pěkný. Svatý Bartoloměj byl v pondělí a dnes večer to na bouřku vypadá. Tak se asi můžeme těšit na pěkný podzim. Bouřky by měly přijít lokálně.

horách. V neděli nás čeká mírné oteplení, výjimečně srážky. Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci.

Štěpánova. Na silnici tady překáží dvě havarovaná auta, projíždíme opatrně. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 na exitech Přerov a Ivanovice na Hané. Máme je taky

0: naším rádiem.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: italském Bergamu. Stačí se na našem webu radiohana.cz zaregistrovat na zveřejněném odkazu. Tak co, kdo se nám do studia dovolá nejdříve?
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny. Nikdy se nelepí, skvěle drží tvar a vyrábí se u nás ve Třech dvorech u Litovle. Širokou nabídku tvarů najdete na Adriana.

0: Donna Hummer.
1: Na Rádiu Hana dohrála naše italská pecka Gigi D'Agostino. My soutěžíme s italským letem na Hané a na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese balík těstovin a taky se může zařadit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, když se správně zaregistruje. Dobrý den, koho máme na lince?
2: Jiřina.
1: Jiřino, odkud k nám voláte?
2: Volám momentálně z Posluchova, to je u Hluboček.
1: Posluchová, vy jste naše posluchačka, to je takové tematické, chápu, že vám to přineslo štěstí a dovolila jste se. Vy jste vyhrála těstoviny. Jak vy máte nejradši těstoviny? Al dente nebo trochu měkčí?
2: Ne, al dente.
1: No, vy do té Itálie úplně patříte teda, už jste tam někdy byla?
2: Byla jsem tam, nebyla jsem tam na dovolené, byla jsem tam s manželem, byla jsem v Benátkách se podívat, moc se mi to tam líbilo.
1: A byla jste náhodou i v italském Bergamu?
2: Ne, v Bergamu jsem nebyla.
1: No tak vidíte, teď máte šanci se tam podívat, můžete hrát o pobyt v italském městě, tím, že jste se dovolala, tak se automaticky dostáváte do slosování, pokud se zaregistrujete na odkazu, který najdete na našem webu radiohana.cz.
2: Ano.
1: Já vám moc gratuluju. Ano, určitě. Já vám moc gratuluju, těstoviny jsou vaše.
2: Děkuju moc.
1: Přeju vám krásný den. Ostatním, kteří se tentokrát nedovolali, bych ráda vzkázala, ať nesmutní, už odpoledne budeme soutěžit znovu a tentokrát se můžeme těšit na sýry. Takže ještě jednou gratuluju a mějte se krásně.
2: Moc děkuju, vám taky krásný den.
0: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana. V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie.

0: spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce, Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Nová sezóna

0: CCC.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
4: Všechno, co

0: Je, tady je to ale nádherné. Tak tohle jsme asi mohli slyšet přesně před 77 lety u obce Lipová Lázně na Jesenicku. Byla to totiž objevená krasová jeskyně na pomezí. No, tomuhle datu obecně se asi, co se týče jeskyně, docela dařilo. Proč? To už si povíme v našem kalendáriu. Posloucháte Rádio Haná.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je pátek 28. srpna a kalendář máme řádně nabitý. Narozeniny slaví zpěvačka Shania Twain, také její mladší kolegyně Leon Rimes, slovenský rapper Mike Spirit a také sympatický americký herec Jack Black. Známe ho třeba ze Školy roku nebo z Gulliverových cest.
3: Chtěla jsem na hramek, a ne velkou chlupatou opici.
4: Cože?
2: Přesně před 70 lety v roce 1956 je vyhlášená chráněná krajinná oblast Moravský kras. Takže dneska oslavujeme i macochu a krásnou moravskou přírodu. Svátek má každý Augustín a dnešek je také národním dnem červeného vína. Vychutnejte si pátek 28. srpna do poslední kapky.
1: Rádio Haná, kalendárium. Rádio Haná.
5: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

0: 13. hodina je před námi, vy posloucháte Rádio Hana. Pomalu se nám ten dnešní pracovní den krátí. Vlastně začíná být ten nejlepší čas na to dát si odpolední kafe a malinko vypustit a odpočinout si. My vám k tomu dál budeme hrát vaše oblíbené hity.
1: Hit za hitem.
0: Třeba Celibát od kapely Slza.

0: přijde. Můžeme vám ale prozradit, na jakou písničku číháme, a je to přesně tahle. Teď už ale pouštíme zprávy, s námi je máte dříve než ostatní v čase 12 hodin a 56 minut.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Připravili jsme pro vás další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
1: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl plášť budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly nové pokoje, prostory pro trávení volného času, koupelna, technické a skladové prostory i další zázemí. Dům je uspůsoben pro bydlení 6 dětí ve věku od 4 do 18 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
0: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková. Pětihvězdičkový hotelový rezort může vyrůst u Moravského Berouna na Olomoucku. Hotelový komplex v Nízkém Jeseníku chce vytvořit ostravský investor, proměnit chce chátrající penzion Gizita v místě. Zatím jde o záměr, píše Deník. Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Padělání bankovek už přestává být v Česku trend. Česká národní banka zachytila v prvním pololetí 351 padělaných a pozměněných bankovek různých měn. Loni jich ve stejném období odhalila 915. Sport. Prohru se Švédy a výhru nad Finy mají zatím na kontě mladí čeští hokejisté na přípravném turnaji 5 zemí ve Finsku. Dnes českou dvacítku čeká další mač, a to se sousedy. Střetneme se se Slovenskem od 17 hodin 30 minut.
2: Počasí. Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 43 minut. Vyšlo v 6 hodin přesně. Každým dnem už vychází trochu později a zapadá trochu dříve. No, začínají se nám už zkracovat dny. V noci už bude oblačno až zataženo. To znamená, že na měsíc, který je dnes v úplňku, nebudeme mít úplně nejlepší výhled. Noční teploty spadnou k 15 stupňům. Na okno nám zabubnují dešťové kapky, lokálně se nám mohou v noci objevit bouřky, které mohou být zejména na severu kraje i silné.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nám hlásí ten nefunkční semafor na Třídě svobody. Tak tudy projíždíme opatrně. Zpomalíme raději i kvůli odstavenému autu na dálnici na D1 na trase Říkovice Vyškov před exitem Ivanovice na Hané. Podobnou situaci řešíme taky na D35 na trase Olomouc Lipník před exitem Velký Újezd. Zjistili jsme pro vás, kde jsou policejní hlídky, jsou v Otrokovicích, v ulici na Pajedelská a na D55 na exitu na Pajedla. Přejeme vám příjemnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Haná s vámi jsme nejen v autech, když řídíte ve sluchátkách naší aplikaci, ale můžeme s vámi být právě ve sluchátkách třeba i na kole. Pro cyklisty tady máme teď několik tipů. Chcete vrazit o víkendu do Jeseníku, ale nechce se vám řídit? Žádný problém. Přesně pro vás tu o víkendech jezdí cyklobus linky 904, který vás z Olomouce zaveze přes Rýmařov až do Jeseníku. Stačí naskočit i s kolem a vystoupit třeba na Ovčárně, nebo vyrazit směr Pradět a Zlaté hory. Perfektní plán na poslední prázdninový víkend plný čerstvého horského vzduchu a parádních výhledů. Jak si můžeme užít víkend třeba i na akcích, to si povíme už po půl čtvrté.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
9: Schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: Jsme Rádio Haná, jsme rádio, které vám přináší čerstvé zprávy z regionu, a to i ty sportovní. S kolegou Lukášem už se teď mrkneme do Kozlovic, kde právě slaví fotbalový úspěch. Za 15 minut pro vás máme další várku aktuálních informací, včetně regionálních zpráv a sportovních novinek. Tak zůstaňte s námi.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše fotbalové rádio. Musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku. Jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo. V MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
3: O, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
2: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
3: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, jo? Že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovici, kteří to tam dělají, a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku, a do druhé půlky z kluku to spadlo. Začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou potlak a jednu standardku jsme prostě využili.
2: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
3: Do Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky těch, ale nebývá to 1100-1200. Bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500-300. Takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum ze stupňujícím časem jsme dostávali do varu, potom kluky oceňovali, za to poděkuju fanouškům, za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo vyslyšet ta vazba na ty lidi a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón na střední záloží mi říká normálně, já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ty lidi zvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám klukům, přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
2: Tak pojďme dát pozvánku na nedělní utkání, kde a kde máme být.
3: No,

0: Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Posloucháte Rádio Hana.

0: Rádia Hanáto s vámi rozjíždí z Purple Disco Machine a jejich songem Paradise. Užíváme si dnešní poměrně teplé páteční odpoledne, které už vyloženě slibuje začátek víkendu. My vám k tomu hrajeme nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude Anaka.

0: Možná nám zaspívá i Eros Ramazzotti. To by znamenalo, že nám máte rychle zavolat do studia. První dovolený od nás totiž v rámci italského léta na Hané dostane kus sýra. Tak mějte připravené telefony a pozorně nás poslouchejte, ať vám to neuteče. Teď už vám neseme aktuální informace, s námi jste totiž v obraze, a to i v pátek ve 13 hodin a 54 minut.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: A už k vám letí další zprávy. Díky, že nás posloucháte. Fotbalový Andrův stadion v Olomouci se pyšní nejvyšší možnou kvalitou hrací plochy. Trávník na Andráku získal od oficiálního hodnotitele pro ligovou fotbalovou asociaci plných 5 hvězd po prověření kvality hry a vlastností trávníků. Podrobnosti má web report.cz.
1: Olomouc aktuálně.
0: Řidiči pozor na rychlost, průběžný dohled strážníků na dodržování dopravních předpisů v ulicích Olomouce pokračuje. Městská policie Olomouc informuje, že dnes strážníci kontrolují dodržování povolené rychlosti řidičů, a to na ulicích Volkrova a Hamerská.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Hrozí další bouřky v Česku. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami na dnešní odpoledne a noc na sobotu. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a dále sever Olomouckého kraje a severozápad Moravskoslezského kraje. Hrozí rozvodnění menších toků.
2: Očekáváme přehánky a bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
0: Současný nejstarší evropský panovník zemřel. Po dlouhé nemoci zesnul norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Od minulého pondělí byl kvůli svému zdravotnímu stavu v nemocnici v Oslu. Na norský trůn nastoupí princ Hákon.
3: Sport.
0: Odložený zápas o postup do hlavní části tenisového Grand Slamu US Open dnes čeká předního hráče prostějovského klubu Dalibora Svrčinu. Včera se na kurt nedostal kvůli dešti. Svého soupeře Američana McDonalda vyzve tedy v kvalifikaci dnes po 17. hodině.
1: Počasí. Víme, jak bude. Takhle odpoledne máme převážně polojasno, k večeru se nám ale začnou na obloze honit mraky. Fouká nám mírný vítr, místy ale může zafučet i čerstvě s nárazy kolem 55 km za hodinu. V noci raději zavřeme okna, očekáváme totiž přehánky, lokálně i bouřky. Ty mohou být i silné, a to hlavně na severu Olomouckého kraje. Takové silné bouřky mohou přinést pořádný vichr s nárazy až 70 km za hodinu, menší kroupy a nebo přívalové srážky, během kterých naprší až 30 mm.
3: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci na třídě Míru na křižovatce u tramvajové zastávky Pražská. Motorka a dodávka se nám srazila kousek za Kokory na silnici 55 ve směru na Přerov. Bouračka se vyšetřuje, trochu se nám toto štosuje. Počítáme se zdržením přibližně na 10 minut. Víme taky, kde na nás číhají policejní hlídky. Máme je na D1 na exitu Lipník Trnávka, stojí taky na D35 na exitu Velký Újezd. Potkat je můžeme taky v Otrokovicích, v ulici Zlínská a nebo v Olomouci v ulici u svatého Jana. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: vámi je Rádio Hana. Jestli zrovna stojíte v nekonečné frontě v papírnictví a křečovitě svíráte čtverečkovaný sešit s pravítkem, jsme v tom s vámi. Pátek odpoledne před koncem prázdnin totiž může měnit obchody vyloženě na mraveniště. Sehnat obal na sešit a typického rozměru nebo přizůvky v té správné velikosti je teď sport pro opravdové kaskadéry. Musí to být stres. Ale víte co? Ony ty naše děti 1.9. jdou do školy jen na 1 hodinu a sešity ještě ani potřebovat nebudou. Takže nějaký čas ještě máme. Jestli si chcete v klidu užít víkend, pořád bude ještě čas tohle všechno sehnat. Pojďme teď prostě doklepat pracovní dobu a užít si poslední srpnový víkend naplno s Rádiem Hana.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Tady je Rádio Hana.

0: 14 hodin a 38 minut. Před námi je teď krátký přehled, o čem se píše. Přečetli jsme pro vás totiž regionální zprávy, abychom vám ušetřili čas, a teď už pro vás máme jen rychlý přehled toho, co nás nejvíce zaujalo. Za 15 minut už se spolu těšíme taky na zprávy s Tomem Gottwaldem. Tak nás poslouchejte dál.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách víme, o čem se píše. V Olomouci na střední Novosadské vyrostlo unikátní kulturně edukační centrum. Nové zázemí s učebnami i dílnami propojí Moravské divadlo a filharmonii s veřejností a od září tu startuje i nový středoškolský obor jevištní technologie. Informoval o tom Olomoucký report. Jeseničtí sokoly mají za sebou rekordní sezónu. 22 hnízdících párů vyvedlo 46 mláďat, což je 7 více než loni. Ochranáři přesná hnízdiště tají, s monitoringem jim pomáhají fotopasti. Zprávu přinesl šumperský rej. Muzeum Kroměřížska pátrá po pokladech z pozůstalosti výtvarnice Jany Horáčkové. Chystá totiž výpravnou výstavu 3 generací umělkyň z jedné rodiny a prosí veřejnost o krátkodobé zapůjčení jejich děl. Píše o tom Kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy.

0: Na Rádiu Hana vám hrajeme ten nejlepší hudební výběr i krátce před 15:00. Dohrála Mňága až Dorb. My ladíme dobrou náladu a budeme ji ladit i po 15. hodině. Pojďme se mrknout, na co se chystáme.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Kapela Krištof nám tady rozjede srdce beat.
3: Můj srdce beat.

0: pokročíme dál. Před námi jsou teď zprávy, je 14 hodin a 55 minut.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Vítejte u dalších zpráv. Zavítáme do olomoucké zoo. Hejno plameňáků se v zahradě rozrůstá. Vylíhlo se tu 7 mláďat a všechno se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců.
1: Prostějov aktuálně.
0: Agent 158 se po roce vrací do Prostějova. Oblíbená preventivně zábavní akce představí před novým školním rokem tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově dynamické ukázky záchranářů, policistů, hasičů i armády. Letošní novinkou je spojení volně přístupné akce Agent 158 s festivalem Chutě kraje. Návštěvníky také čekají nejen ukázky jednotek integrovaného záchranného systému, ale také regionální speciality či vystoupení sportovce a dobrodruha youtubera Jana Hanka. Přepište mapy. Prezident Spojených států Donald Trump podepsal výnos o přejmenování jezera Ontario, jímž vede hranice Spojených států a Kanady, a to na americké jezero. Krok vnímá Kanada jako provokaci v současné obchodní válce a zůstane u původního názvu, píše o tom ČTK. Sport. Boj o medaily čeká moderního pětibojaře Matěje Lukeše. Na mistrovství světa v Číně se dostal do finále disciplíny. Obhájce bronzové medaile dnes ovládl semifinálovou skupinu A. O medaily bude ve finále soupeřit v neděli.
2: Počasí.
3: Hrmíli po svatém Bartoloměji bude podzim dlouhý a pěkný. Svatý Bartoloměj byl v pondělí a dnes večer to na bouřku vypadá. Tak se asi můžeme těšit na pěkný podzim. Bouřky by měly přijít lokálně během noci.

0: zejména na horách. V neděli nás čeká mírné oteplení, výjimečně srážky.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Jinak je tomu už ale v Prostějově na Kruháči ulice Dolní u památníku prostějovského letectví. Probíhá vyšetřování nehody, na místě je policie. S 20-minutovým zdržením počítáme na trase mezi Kocklířovem a Moravskou Třebovou. Zpomalit bychom měli raději také na D1 na trase Ostrava-Přerov před exitem Bělotín. Stojí tady odstavené auto na krajnici. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: úplně všichni. Díky moc, že posloucháte. Mimochodem, v této hodině vás určitě vezmeme taky na ty nejlepší akce v našem regionu. Na to si rozhodně počkejte. Hurá, je tady pátek a my vám na Hané přejeme dobré odpoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Nová sezóna

0: www.cz.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i Planeta.

0: 5. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Ša.
1: Máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
11: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.

senzační song Millennium. Robbie Williams tady u nás nahane, za malou chvilku taky Michael Jackson. Jasně, hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr. A jak víte, máme pro vás taky ty nejlepší akce. V Olomouci dneska večer ten nejlepší rokový nářez. Ano, v S-klubu bude pražský výběr, to dobře víte. Jinak v Kostelci jdeme zítra, to znamená v sobotu, na hodovou zábavu s kapelou Jiná liga u fotbalového hřiště. A je tu ještě jedna charitativní akce. Běhej se záchrana.

0: připomínáme také naše italské léto, možná už v další hodině. Eros Ramazzotti. Poslouchejte a můžete vyhrát. Radio Haná teď je 15.55.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: Připravili jsme pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune asi 300 zaměstnanců. Kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Píší o tom veřejnoprávní média. Pětihvězdičkový hotelový rezort může vyrůst u moravského Berouna na Olomoucku. Hotelový komplex v Nízkém Jeseníku chce vytvořit ostravský investor, proměnit chce chátrající penzion Gizita v místě. Zatím jde o záměr, píše deník. Padělání bankovek už přestává být v Česku trend. Česká národní banka zachytila v prvním pololetí 351 padělaných a pozměněných bankovek různých měn. Loni jich ve stejném období odhalila 915. Sport. Prohru se Švédy a výhru nad Finy mají zatím na kontě mladí čeští hokejisté na přípravném turnaji pěti zemí ve Finsku. Dnes českou dvacítku čeká další mač, a to se sousedy. Střetneme se se Slovenskem od 17 hodin 30 minut.
1: Počasí. Brzy ráno mezi 4. a 6. jsme mohli pozorovat částečné zatmění měsíce. To už je pryč. Nicméně úplněk ve znamení ryb pokračuje. Co myslíte? Uvidíme ho večer. Víme, jak bude. Na Moravě čekáme přibývání oblačnosti, občas i s deštěm. A zhruba od 20. hodiny platí také varování před bouřkami. Ty potom během noci budou od západu slábnout. A jaký má být poslední prázdninový víkend? Většinou polojasný a k tomu nejčastěji letní teploty 25 až 27 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Masarykově třídě a taky v Holici na Hamrské ulici. Kontrolu můžeme potkat i na trase Prostějov Dub nad Moravou. Jak je ta křižovatka na Kralice? A pozor, větší nehodu řešíme v Mohelnici na dálnici. Je to na tom exitu na Moravskou Třebovou a Hradec. Policie tady řídí provoz, tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

luxusní výlet. No, tak je to relativně podobně jako u nás Apeniny. 28 stupňů, polojasno, místy bouřky. Tak italské léto na Hané pokračuje, italské léto na Hané prostě milujeme, tak

italské síry. No a navíc někdo z vás získá i pobyt v italském Bergamu. Losujeme už 1. září. Tak přátelé, naše studiová linka je připravená. 585 22 55 88. Okamžitá výhra je jasná, je to pravý italský sír a navíc můžete získat i tu naši hlavní cenu. Zážitkový výlet do Bergama. A k tomu nám zaspívá velikánský italský sympaťák, který umí hrát na klavír i na kytaru. Mimochodem na tu hraje už od 7 let. Je tady Eros Ramazzotti a naše italské léto nahané.

0: teď už s námi taky nahané Kamila Solomouce. Kamilo, dobrý den, buongiorno.
1: Dobrý den, zdravím Rádio Hana.
0: Tak Kami, prosím tě, ty už u nás máš jednu výhru jistou. Je to pravý italský sýr, který tady rozdáváme vždycky každé odpoledne, takže gratulujeme.
1: Super, děkuji.
0: A teď dvě úplně jednoduché soutěžní otázky, anebo možná strašně, strašlivě zapeklité. Kami, nevím, jestli si s tím poradíš. Kami, schválně, jestli víš, jak se řekne italsky pizza.
1: Pizza?
0: No, musíš to říct pořádně italsky. Pizza, pizza, pizza. Dobře, pizza už umíme. Margarita, ďábelská nebo třeba quattro formaggi, což jsou mimochodem čtyři druhý síra. Ty ten jeden italský sír u nás máš. A zeptám se tě ještě na jednu záludnost. Kami, na pizzu ananas ano nebo ne?
1: No, u mě ne.
0: Si myslím, že v Itálii by to asi nepřežili, kdyby se dával na pizzu ananas. No a ještě jedna věc, Kamčo, máš nějaké plány teďka na víkend, na ten poslední prázdninový?
1: Na víkend, no, jdu do práce, takže mám.
0: Takže bude práce a teď si představ, že místo té práce bys na ten víkend jela na luxusní zájezd do italského Bergama, což je ta možnost. Teď už si ve hře, pokud se ještě zaregistruješ, to doporučuju, mrkni se na naše stránky radiohana.cz, tam je ten správný soutěžní odkaz a možná vyhraješ italské Bergamo právě ty pro sebe a pro někoho. Budeme losovat 1. září. Držím palce. Jo?
1: Jo, děkuju moc.
0: Měj se hezky, Kami, a hezký víkend.
1: Jo, vám taky, děkuju.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Dopřejte si odpolední relax. Soutěžíme o sýry.

0: prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravaziocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.
3: Dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD.

0: se V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Tohle je Rádio Hana.

0: Nahané Tarzan Boy, nahané vracíme zpátky 80. Za chvilku tady bude taky Taylor Swift nebo Madonna. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr. Tohle je vaše letní rádio Hana. Je 16 hodin a 39 minut a otázka zní, jak to máme zvládnout, když nám definitivně končí dovolená. Jak to zvládnout? Psychicky. My vám samozřejmě nahané poradíme.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Mně se tak nechce. Tohle si možná říkáte na konci dovolené před návratem do práce. Máme pro vás top 4 tipy, jak to společně zvládnout. Po návratu z dovolené domů si, pokud můžete, nechte ještě jeden nebo dva dny volna na aklimatizaci. Po příchodu do kanclu nebo do dílny si nejdřív určete, jaká práce opravdu hoří a jaká ještě chvilku počká. Nesnažte se první den všechno dohnat. Nastavte si rozumný plán a dopřejte si pravidelné krátké pauzy. A hlavně nezahazujte všechny prázdninové radosti. Po práci, po šichtě potěší zmrzka, grill, kolo nebo další aktivity, které nám tu prázdninovou pohodu ještě chvilku udrží. To jsou naše top 4 tipy, jak po volných dnech plných cestování, koupání, zážitků i relaxu zvládnout návraty do práce. A poslední bonusový tip pro vás na závěr. Posloucháte? Dobře. Bonusový tip zní, na šichtě zase poslouchejte naše rádio, protože spolu nám to ubíhá líp.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Hana. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Rádio Hana.

0: Dane, vám moc rádi, hrajeme ten nejlepší hudební výběr, s tím se počítá samozřejmě taky po 17. hodině. Těšte se.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Budou třeba Ozone. Taky skupina Hodiny. A na víkend už se ladí i Miley Cyrus. Rádio Haná, teď je 16.57.
2: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
3: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: A už k vám letí další zprávy, díky, že nás posloucháte. Fotbalový Andrův stadion v Olomouci se pyšní nejvyšší možnou kvalitou hrací plochy. Trávník na Andráku získal od oficiálního hodnotitele pro ligovou fotbalovou asociaci plných 5 hvězd po prověření kvality hry a vlastností trávníků. Podrobnosti má web report.cz.
2: Olomouc aktuálně.
4: Řidiči pozor na rychlost, průběžný dohled strážníků na dodržování dopravních předpisů v ulicích Olomouce pokračuje. Městská policie Olomouc informuje, že dnes strážníci kontrolují dodržování povolené rychlosti řidičů, a to na ulicích Volkrova a Hamerská.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Hrozí další bouřky v Česku. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami na dnešní odpoledne a noc na sobotu. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a dále sever Olomouckého kraje a severozápad Moravskoslezského kraje. Hrozí rozvodnění menších toků.
5: Očekáváme přehánky a bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
4: Současný nejstarší evropský panovník zemřel. Po dlouhé nemoci zesnul norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Od minulého pondělí byl kvůli svému zdravotnímu stavu v nemocnici v Oslu. Na norský trůn nastoupí princ Hákon.
3: Sport.
4: Odložený zápas o postup do hlavní části tenisového Grand Slamu US Open dnes čeká předního hráče prostějovského klubu Dalibora Svrčinu. Včera se na kurt nedostal kvůli dešti. Svého soupeře Američana McDonalda vyzve tedy v kvalifikaci dnes po 17. hodině.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Po nočních bouřkách by měl být poslední prázdninový víkend vesměs polojasný. A k tomu teploty letní 25 až 27. Výhledově taky v pondělí na Moravě čekáme nějaké ty přehánky anebo bouřky. Pak se to uklidní a bude zhruba 25 stupňů. A velmi podobné počasí by pak mělo být také v úterý na první školní den.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že bouračka se řeší v Olomouci na Litovelské u Šibeníku. A pak tu máme i policejní hlídky. V Olomouci například na ulici Ferestrova, jak je křižovatka se Svornosti, anebo taky na Holické u Baumaxu. Hlídka je i na D1 na exitu Kroměříž Západ. A silnější provoz je teď na silnici 35 Mohelnice Studená Loučka. Tady nám hlásíte zdržení zhruba na 15 minut. Tak hlavně šťastnou cestu.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudba.

Na Hané si dál hrajeme nejlepší hudební výběr a samozřejmě sledujeme taky dění v našem regionu a ty nejlepší akce. Jenom připomínáme, že v Olomouci se koná řízkobraní, kdybyste to nevěděli, od dneška až do neděle na Flóře, konkrétně na hotelu Flóra. Co všechno tady pro nás usmaží do křupava, tak to můžeme zjistit na našem webu radiohana.cz. Tak se mrkněte. No a pokud máte spíš chuť na guláš, tak tímto vás velmi srdečně zveme na Guláš Fest v Bystročicích.

0: Pro děti bude určitě připravený skákací hrad, no a samozřejmě a hlavně spousta gulášových týmů a spousta kotlíků naší tradiční gulášové uličce. U Sokolky v Bystročicích, tak co, potkáme se zítra.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
1: Rádio Hana.
12: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: taky domácí muzika, dáme jeleny, kteří jsou všude zdejší. No a vy možná máte pocit, že jste dneska na něco zapomněli. Jo, jasně, popřát třeba někomu k narozeninám, že? Doma nebo v práci. No tak ještě to samozřejmě můžeme napravit. A navíc to večer můžeme pořádně oslavit.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je pátek 28. srpna a kalendář máme řádně nabitý. Narozeniny slaví zpěvačka Shania Twain, také její mladší kolegyně Leanne Rimes, slovenský rapper Mike Spirit a také sympatický americký herec Jack Black. Známe ho třeba ze Školy roku nebo z Gulliverových cest.
3: Chtěla jsem náramek, a ne velkou chlupatou opici.
4: Cože?
2: Přesně před 70 lety v roce 1956 je vyhlášená chráněná krajinná oblast Moravský kras. Takže dneska oslavujeme i macochu a krásnou moravskou přírodu. Svátek má každý Augustín a dnešek je také národním dnem červeného vína. Vychutnejte si pátek 28. srpna do poslední kapky.
1: Rádio Haná, kalendárium. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
7: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
8: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
7: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
8: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
7: Tak jdeme!
8: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.

0: Mobil, příslušenství k mobilu,
1: luskni,
0: koloběžku nebo spotřebič,
1: luskni a máš,
0: luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: nejvíc zpráv z našeho regionu, k tomu aktuálně taky počasí a doprava. Rádio Hana je 17.55.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
4: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl pláš budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly nové pokoje, prostory pro trávení volného času, koupelna, technické a skladové prostory i další zázemí. Dům je uspůsoben pro bydlení 6 dětí ve věku od 4 do 18 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
3: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Českem se aktuálně šíří nová vlna podvodných textovek, před kterými důrazně varuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Útočníci v nich tvrdí, že dlužíte peníze na pojistném a nutí vás k okamžité úhradě. Rozhodně na žádné odkazy neklikejte. Podvodníci se vás snaží pouze vystresovat a ukrást vám přístupové údaje k bankovnímu účtu.
1: Sport.
3: Skvělé zprávy ze světa sportu. Olympijský šampion Martin Fuchsa obhájil v polské Poznani světový titul v kanoistice na trati dlouhé 1000 metrů, když se o první místo po silném finiši podělil s maďarským soupeřem. Těsně pod stupni vítězů pak skončila česká závodnice Betlachová, která vybojovala čtvrtou příčku. Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi. A uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě čekáme přibývání oblačnosti, občas i s deštěm a zhruba od 20. hodiny platí také varování před bouřkami. Ty potom během noci budou od západu slábnout. A jaký má být poslední prázdninový víkend? Většinou polojasný a k tomu nejčastěji letní teploty 25 až 27 stupňů.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci na Rooseveltově ulici a taky máme hlášené policejní hlídky. Teď aktuálně v Topolanech u svatého Jana a nebo na D1 na exitu Kroměříž západ.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Absolutní pohádkovou senzaci. Sen se stal skutečností. Jak už od nás víte, divizní fotbalisté Kozlovic porazili tento týden v MOL Cupu Karvinou 2-1 na penalty. Fotbalový rozhovor na tohle téma dáme ještě v téhleté hodině. A teď ještě rychlá pozvánka, protože právě Kozlovice jdou o víkendu na další divizní zápas. V neděli od 16. hodiny hrají v Kroměříži proti Bčku Hanácké Slávie. Tak samozřejmě budeme fandit.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
10: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Tady je Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku. Jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo. V MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
2: O, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas s Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
1: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
2: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, jo? Že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovicích, kteří to tam dělají, a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku, a do druhé půlky z kluku to spadlo. Začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou potlak a jednu standardku jsme prostě využili.
1: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
2: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky těch, ale nebývá to 1100-1200. Bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500-300. Takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum ze stupňujícím časem jsme dostávali do varu, potom kluky oceňovali, za co poděkuju fanouškům, za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo slyšet ta vazba na ty lidi a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón na střední zálož mi říká normálně, já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ty lidi zvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám klukům, přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
1: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního MOL Cupu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou, a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
2: Jo, děkuji, naslyšenou.
0: Tady je Rádio

Rádio Haná. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme k

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Po nočních bouřkách by měl být poslední prázdninový víkend vesměs polojasný. A k tomu teploty letní 25 až 27. Výhledově taky v pondělí na Moravě čekáme nějaké ty přehánky anebo bouřky, pak se to uklidní a bude zhruba 25 stupňů. A velmi podobné počasí by pak mělo být také v úterý na první školní den.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
5: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiércinemas.cz.
6: Rádio Hana.

0: o čem se píše?
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. V Olomouci na střední Novosadské vyrostlo unikátní kulturně edukační centrum. Nové zázemí s učebnami i dílnami propojí Moravské divadlo a filharmonii s veřejností a od září tu startuje i nový středoškolský obor jevištní technologie. Informoval o tom Olomoucký report. Jeseničtí sokoly mají za sebou rekordní sezónu. 22 hnízdících párů vyvedlo 46 mláďat, což je 7 více než loni. Ochranáři přesná hnízdiště tají, s monitoringem jim pomáhají fotopasti. Zprávu přinesl šumperský rej. Muzeum Kroměřížska pátrá po pokladech z pozůstalosti výtvarnice Jany Horáčkové. Chystá totiž výpravnou výstavu 3 generací umělkyň z jedné rodiny a prosí veřejnost o krátkodobé zapůjčení jejich děl. Píše o tom Kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Haná. Rádio Haná. Přeje.

0: Dopolední rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: 80 v 8.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu.

jsme ten největší titul na světě. Ty jsi ten zápas projel z mnoha blbých příčin. Ztratil jsi svý ostří. Měl jsi pohled tygra, chlape, jako břitva. A teď ho musíš dostat zpátky a způsob, jak ho dostat, je vrátit se na začátek. Víš, co myslím?

0: Tak jsou tady ty nejlepší, 80 v 8. Na Hané si hrajeme songy, na kterých jsme vyrůstali. Na Hané vracíme vaše vzpomínky. A když to takhle posloucháme, zase sbíráme Cčka. Sestřenka nosí ty svoje růžové mrkváče a kámošce zavidíme, že si v Tuzexu pořídila krásnou džísku. Radio Haná pro vás má další nezapomenutelné 80kové songy. Tak zůstaňte s námi a bavte se.
1: Radio Haná.
2: Milujeme 80.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Radio Haná.
1: Kochi są mali pani i psenka řídí kokrhání.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané.

Dopolední rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

0: Devadesátky v 9, je to tady. Na Hané celou hodinu hrajeme opravdu ten nejlepší devadesátkový výběr. Kupujeme si první CDčka, sbíráme Pokémony a co nám to pípá v kapse? Jejda, naše virtuální zvířátko, Tamagotchi má hlad. A my pro vás máme dál hromadu těch nejlepších devadesátkových hitů. A už vás ladíme taky na nějakou tu party. Tak dobrý večer a bavte se na Hané.
1: Rádio Hana. Devadesátky v 9.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Rádio Haná. 90 v 9.

Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pátek 28. srpna a kalendář máme řádně nabitý. Narozeniny slaví zpěvačka Shania Twain, také její mladší kolegyně Leanne Rimes, slovenský rapper Mike Spirit a také sympatický americký herec Jack Black. Známe ho třeba ze Školy roku nebo z Gulliverových cest.
2: Chtěla jsem na hramek, a ne velkou chlupatou opici.
3: Cože?
1: Přesně před 70 lety v roce 1956 je vyhlášená chráněná krajinná oblast Moravský kras. Takže dneska oslavujeme i macochu a krásnou moravskou přírodu. Svátek má každý Augustín a dnešek je také národním dnem červeného vína. Vychutnejte si pátek 28. srpna do poslední kapky.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: Johana. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
0: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Večerní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio. Musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku. Jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo. V MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
2: O, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál. No, to se stalo.
1: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
2: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme. Jo? Že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovici, kteří to tam dělají, a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku, a do druhé půlky z kluku to spadlo. Začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou potlak a jednu standardku jsme prostě využili.
1: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
2: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky těch, ale nebývá to 1100-1200. Bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500-300. Takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum ze stupňujícím časem jsme dostávali do varu, potom kluky oceňovali, za co poděkuju fanouškům, za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo vyslyšet ta vazba na ty lidi a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón na střední záloží mi říká normálně, já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ty lidi zvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám klukům, přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
1: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního MOL Cupu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou, a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
2: Jo, děkuji, naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
3: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
4: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
3: Vyhrála jsem těstoviny.
5: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
6: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
4: Pojedu do Bergama.
6: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
3: Ať je italské léto na Hané.

0: tady je Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Christian Grey.
5: Jsem Anastázie Stýlová.

0: terty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme vám další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
3: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl plášť budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly nové pokoje, prostory pro trávení volného času, koupelna, technické a skladové prostory i další zázemí. Dům je uspůsoben pro bydlení 6 dětí ve věku od 4 do 18 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
2: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Českem se aktuálně šíří nová vlna podvodných textovek, před kterými důrazně varuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Útočníci v nich tvrdí, že dlužíte peníze na pojistném a nutí vás k okamžité úhradě. Rozhodně na žádné odkazy neklikejte, podvodníci se vás snaží pouze vystresovat a ukrást vám přístupové údaje k bankovnímu účtu.
1: Sport.
2: Skvělé zprávy ze světa sportu. Olympijský šampion Martin Fuchsa obhájil v polské Poznani světový titul v kanoistice na trati dlouhé 1000 metrů, když se o první místo po silném finiši podělil s maďarským soupeřem. Těsně pod stupni vítězů pak skončila česká závodnice Betlachová, která vybojovala 4. příčku. Padl los pro 3. kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi. A uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Po nočních bouřkách by měl být poslední prázdninový víkend vesměs polojasný a k tomu teploty letní 25 až 27. Výhledově taky v pondělí na Moravě čekáme nějaké ty přehánky anebo bouřky, pak se to uklidní a bude zhruba 25 stupňů. A velmi podobné počasí by pak mělo být také v úterý na první školní den.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

0: Přání Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Hana.